0: So, bochmo przeciw od tom zaureču mulej jednač. Naše wulke zboža jo tedy bo, zo jo Radvorska gmina, što ješ by tedy vesna nastal Vincent Spalberška, zo jo vun co cilje jasne zvúraznil przeciw od zaureču šule, a zo jo gmina ty z nami vojovala vo zdržanje šule. Hakle po spočatku šulsko leta, môžu sa ja dopomniť, sú, je súdnictvo. Prosúdivo za smer Radvorská šula vostač, ale jenož doke šmierme mačernoročných šulorov. Ale šice šulore, koci sú sa tedy za Radvor hižo rozsúdili, sú potom novošulské leto započínali na druhých šulách, doke neja sa smela pola nás žan 5. letník votoreč. A hakle sreč septembra alebo oktobra, když by ten vúsud prišiel, zasme sa je na riadovňa vútvoriť, co oni ročo prišli. Ale nekoci nic, tedy sme mali jednu celé malku riadovňu, dokež sú šulari a potom vyzatí v tých šulách vostali, kde sú oni započínali.
1: Ale boj by dobyte. Z neho v rozčechu tiež nové pôdy na šulským štomie, než to, štož je plus dybky přineslo přirunaniu s druhými šulemi.
0: Z toho časa máme mu také cívodnúske poskytky, my sme ta jenička šula, kýž majú te cívodnúske poskytky ve viazanej forme, to ríka, so šice šulari odobia sa na poskytkách v občilič, hač na jednom dživom zjednočenstve, abo když oni to emnečenia, potom majú oni podra hodine kvíle sa s domiacimi nadavkami zabierať z podpiru vúčoria.
1: Šulerio Serbskeje Vyšeje Šule Radvor pšindu z Vulkije Dubrave, Minakawa, Małeho Velkova, Vupoje, Vomska, hač to hodžija, často jako přidružnice. Vo serbskosť, vo vopravdžitu dvúričnosť, dobia so tu šednie pracovač.
0: Popravo máme mačanorečne dvúričné skupiny, ktoré sa podľa nás romadže vúčuje, jenie skupince, jenož tři skupinky. My ve 6. letniku nemáme žádnou mačanorečných šulerů dvůročných, ve 7. letniku nic, ve 9. letniku nic, to říká jenož ve 5., 8. a 10. letniku. A tyto skupiny jsou jara mauke. Se vůčuje v těch vůlkých nímských řádůňách, štož ve se netuje tý srbštině, ale šulerů se pracuje v na najlepším páče a jim se krybec kručí. A oni vědomí, jako Serbia potom požišo tež vystupuje, bych já tvrdživa.
1: Let Radvorska nowa šula. Nitko z Vyšeje šule do zakvadnije. Pinčnej etaži zetkam so z navodnicu šule Angelu Rynčovi. Moje prvnje prašenje, kakda so Radvorska zakvadna šula na jubilej přijotuje? No, s projektovým tydženjom, poslednim šulskim tydženju do nazemskih proznin, kiš je zdobom poslední tydžen do jubileja, potajkim od jucišeho.
2: Pondželu máme sportové dženje, my chceme vôbeďovanie vo sportové znamieško zariadovať. V útoru je svedžen serbskej reče a kultúry, tam máme 10 stáciu, ja si myslím, to bude jara Riana Vecka za tie dženje tiež. V sredu máme jen hudčný program, štvrtok, piatok budeme ešte našu ústajencu natvoriť, a riadoňské vúčaky majú všelaké zábiere, k tým je nieda agenca v svojich riadoňach. Piatk, štyrioch je potom vône svedžinský akt se s náročami před šulu a s malkým programom a náš písaný kultúrny program bude potom pečiť v hali.
1: Hostčo jubilia, mez nimi nedyši šulerio budú ze všech možných končin. Tež deči, kýž netko do zakvadnije šule kodža, pokaže ja z väčšieho vopkruha.
2: Radvorská gmena vopsi ze viaca až 20 viesných džilov a vo tam tiež deči k nám šindu moje dla z Minakawa, z Hato, z Kasoa, z Lutopča.
1: Jasne je pri takých vumeneniach, zo je dobrá vúčba serbštiny, ktorá všich šuleriu na ich nivou spichuje, tu veľa Češa hač, napríklad Krusčicach abo Ralbicach. Keľko serbských šuleriu da maja?
2: My máme v 4. letniku aktuálne 14 dječí, to je na jara vulká skupina. V rečnej skupine jen. V 3. letniku nie sú to tak veľa, to sú 7. V 2. letniku sú zase 12. A v 1. letniku sú to 7. Hej, tá ličba votebiera, ale my ládame tola, že kujža skupina svoje spichovanie tola dostanie.
1: Serbština je to, što je Radvorsku šulu vuznamenja. Vona so tež zakvadni šuli při

0: 100 let nowe šulske tvari ni radvorju. To so tutun te džin sveči. Na to nastajivo je so tež dživo bezjednočenstvo AG Drevo. Predorunje za zakvadnu šulu menovane skutkuje pak na vobjemaj šulomaj. Na Radvorskej vyšej šuli je Ludvík Saksa pred 20 letami započal ze šulerjemi drejane vúdživky sotoveč. A pozdišo su jeho prosili tajku skupinu tež na zakvadnej šuli navedovač. Biehu zajšvych 14 let su oni Radvorsku gmenu s drejanymi vaukami vuhotovali. Dokáž je gmenský teritori tajky vúľky a vauky sú trebne a přeco nové prostve dokážachu, nasta a postají so 70 vaukov biehu časa. K jubileji je si Ludvík Saksa nešto vosebite vumyslil. Je 24 najrenších vaukov sfotografoval. Radvorčanka Klaudia Knoblochec zarysova ich stenišča na geografické karče a tuta karta vaukov píši vúľku informacijskú taflu. K jubileji so tuta před šulu postají. K najrenším vaukam súšia te, pola kotrých sú šulerio, lany s barbojtými motivami pomolovali. Pomoc dostachu Ludvík Saksa a dječi pšitým, mezdrujím, od sobudživačarky Serbského muzea a od kružka serbskeje ľudovije kultúry. Ludvík Saksa.
1: Ta prvná vauka byše bajka od Kaponice. Ta ste po Vupoje. Ta je ten načkiski od tých figúrov je tež Andrea Paulikova činiva. Musmo to ze Knedy Palmanovej v šuli sú oni to vumolvali. Tuto vauku smo potom stajet. Also to je ta jedna vauka.
0: Abo bjerme vauku zvirjata na usy v kameni. Pola neje je ke kóždemu v obraze na lanie tež mjeno džistča, kiše to molva obšidate. Tule šak bichu načiski votných samých.
1: Po tej vauki si ma najprede kus kapvau. Načiski nahaje, te nejsú mi tak ľubili. Ale oni sú mi pravili džerš hubu. To, što sú te džitši načistnili, to maso, jen na tú vauku čineš. Ty nemáš ani pravo jo to kritizovať za to a te a zvierio kus inače upada.
0: Runie tež kamenej je so napríklad pokazalo, kak dere so vauky od vesnianu přiuzaja.
1: So, a tu poslednú vauku jo zvierata na ose, to smo 16. junia omadži ze Svesnanostku ve kamene posvedčili, ze všemi džičimi, to sú oni popolniu tam poboli a tam malé vesne svedžen z toho nastav. So tu vesne no, sú tam blida natvarili a malé přikus davoho a to je tak rejne bolo.
0: Ludvík Saksa přeco hišče a rade v obie skupinie kružka AG Drevo Radvorský maj šulomaj naveduje.
1: To bude dále tak dlho, kajš ja môže to činiť.
0: Šako je jemu miestem 80 let. Sto let nová šula Radvorju. Šula, haj, to je ešte veľa jace, hač vúčba a cvodňovské poskytky, to sú tiež dobré vopkať šulerio mersobu. Kúbovanie tiež přestavkách, podpíra a příkvat vúčerio ich vliu na přichodné živinské púče svojich šulerio, zvisk se staršískými domami a komunikácia na všech tutých runinách s respektom. Môžeš rec, to je vosebita sociálna runina a sociálna sič. A když na tutej runinie ve vonej siči klaca, když sú problémy, abo když so profilaktisce za jej fungovanie dživa, šuče tam sú sociálni dživačerio vážni. Kožda serbská vyša šula a tež slepianská vyša šula má tajke miestno. Radvorju, ríka sociálna dživačerka Edith Šurova. 15 let. Sociálna pedagogika tu hižo skutkuje.
2: A za počátku byše to jara Češko, dokud učerio sú so dživali. Hižče jedna profesionálna pedagogika tu našuli, nimo nás. A tie šulario sú so prašali, celé vysče, što tuta voseba netko odmrce. Ale s časom som ja sobna dovera tie natvary nastane a ráde učerio a tie šulario vosebe tiež v konfliktach. Tu pomoc tu tie přidatnije pedagogické moce přiuzaja.
0: Jeje nadavky sú jara šelakore. Jeden čak steji na prenimistnje.
2: Tun večiđe moja džuva časa je za ve konflikt, če mi je s šularemi, abo mi je s vučaremi a šularemi spitam skutkovač na dobro tih šularju, to rekazovane spita ja jen za to drugo zrozumjenje vuvič, abo cele jednore šelake regule, ki što mamo na šuli, tiš spita ja potem dođažeč, zobuh mjesobne vuknenje, tiš možno bilo tu.
0: Na jac konfliktu wona na šulskim dvorje nazonja, gdzieś drbi dus a dus zasanuć, a škaranie stopovač, a derie jerunie za radvorsku šulu, zo je tuta přidatna pedagogoka serbskorečna.
2: Ha, ja to tiež jara vidome, tu serbšinu tu na šuli vúživam, tak zo dječi tiež vidia, kvini šurova môže ti serbsce. Te vúživanie, tie ryče, tie mes kolegami a za tých serbskich kolegov je neposilnenie.
0: Lietza, k jubileji Radvorskeje šule, stara so Edith Šurova vo přidatne projekt. Menuja jun Sarbovaca zaroda. Je to dale vúvivanie dotalneje šulskeje zarode.
2: Za zanurenie do serbskoho a regionálneho ruma.
0: Vo šulsku zarodu so vona romadže se šuleriemi hižo dlho stara. A tuta zároda maso, tak vízia niektorých radvorských vúčerjú zhromadne z nej, vúvivač na zelený rúm, kýž so šulským šiednym dňu husto ako zetkavanišťo vúživa. A džiša vokolina vábi do sarbovania. Štož materiálne za to trebaja, sú si ve vúbidžovaniu vúdobili.
2: Dokýž je šula, so pši vúbidžovaniu serbskej založby, ryč zjazuje, občelíva a my to dobyva.
0: Dživo drehište, cíle, hotovenie, ale šulerio a jubilejní hostia môža so přivšiem hižo tam vukodžovač.
2: Maja skvádnosť prinie elementy sebobladač. Prinie riadky se zelami a kvitkami v serbských bábach, vulke kamenie sú vidieč, ký šulerio vyšeje šule s figurami regiona abo serbských povedkov namoluja.
0: A vieso serbské pomenovania pripravia.
2: Form je tafličku, tiež jenú ryčnú štiežku chceme natvariť, tak zo maja šulero tu možnosť abo vopetuhario přes tú zárodku kročiť a při tým jen kviz abo jen memory vupielnič abo ráč moc a tiež chceme v jenom rožku šelaké recepte, kýž môžeme s jahodkami kýrko abo tiež s zelou a tak v kuchni pontiž užívať.
0: Za to má sa zároda ako zetkavaniščo, přitulne vúhotovač.
2: Čtež je tiež vážne, že máme na metalových tafličkách po treje uznámnych radvočanov, na ktoré chceme tu tiež hodne byť, že sú vane tu na dobro šule tí skutkovali.
0: Šo tole ma na tutem přijomnem blečku vabič do rozmowy vo serbskim radvorju. Do besady vo tudyšich serbskich témach a podawkach tak socialna pedagogoka Edith Šurova, kiš je zamovita za sarbovacu zarodu. Na koncu jubilejného vusevania. Što přije šefina zakvadnije šule Angela Rynčova, národní narce?
3: Ja se přijel za naša radvorska šula přeco serbska vostanje, so my tu serbskost jako náš vône zamier vidíme a v našem šulském programie máme tu vůlký slogan dvůričnost leží nám na vútrobě.
0: Vúčerka vyššie šule Milenka Ertlova svoje mysle přidá.
4: Já by si přala za bychu. Za stejně věci serbské šulery přizivili do našeje šule, so bylo na serbská šula vostava. Všem vúčerem bych já přala dobré čuje, so oni šim vúžadaniam, kýž netko ve přichylných letách na nich čakaja, so oni maja došť moci tedy zmištrovač. Přečilných dječí z dvorlivých starších jenu dobrú zhromadnosť v Radvorské šuli.
5: To by je vúsovanie 100 let Radvorská šula od Moniky Gerdesovej. Tuto namakáče tiež v rozšírenej verzii ako podcast pola AAD Sounds na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.

0: a niecko je 12.
1: Nábožné vusmanie.
0: Dženca evangelske, svaroku Jadvigu Malinkoj z

Luba serbska vosada. Stvorba Boža, templos jate, vočin tvoje vrotami. Tak sme rune ve vúreskus oratoria naleča svišeli. Evangelski farar a basnik Andri Seeler je spuznau, so je stvorba Boža vúbierny přístup k Bohu samemu. Hai, so spuznajeme ve stvorbe ništo od Božie krásnosče a milostče. Vota Boži zemja je, na ním darystia, svitki Boži milostče. Andri Seeler vidí cývu zemju jako vota Boži. Šitko, štož na zemi rostče, kčeje a je žive, vidí jako dare Božie milostče. Kvusky, z kotrež muku dživame, dar Boži. Birne, kiž nás nasyča, dar Boži. Vino, kiž čvojko zvieseli, dar Boži. A tu sme zaso pola psalma 104. Kiž runie kajš Andri Seeler stvorbu Božu vopspivuje. Psalm 104 je jeden z 5 psalmov Biblie, kotrež stvorbu Božu vopisuja. Runie, dokelž bydlu nitko hižo viace, hač li česatk na kromie brunicuje jame a všidne masívne zničenie přírody sobu doživjam, sú svoa Andrija Seelera, kajž tiež psalme, vúbši vúznam za mne dostali. V posledných letach sme tak v našej vosadže jara vele na dobro stvorbe Božie zmenili. Tak spoščí so nám na dženstnejšie nedeli zelený kapon. To je připoznaté certifikát vopsvitového managementa v evangelskej a katolskej cirkvi. Letuši žňova džakne svedžin má v našej vosadže potakým hišče další voznam. Nesvedčíme jenož letuše žnie, ale svedčíme žnie posledního letčesatka. Naše nové cisterne, solarnú přípravu, přetvorenie farskeje ležonosče s rajkaniščom, novými kirkami a štomami a tak dále. A když na to šitko zladuju, potom přindu mi svoja sprení k ní můj zesa domyslí. Abo polada na šitko, štož bys činil, ale bě to jara dobre. Tajký vid Boží, když já vám z útroby přiju. Přetož tuž vusiva, so pracuje a dživa, může so po vúnošných šňach radovač a svedčič. Pře husto však jenož dživo vidíme, abo ládame na to, štož nebie dosahace, abo štož nie so poradživo. Žňuva džakne svedčin pak dopomína nás naušitko to, štož sme lica, abo tiež v biu živinia žneli. Smieme smilne na žnie našeho živinia ládač. A potom spoznajeme, jak bohače je bunas v obdarju. Amen.

0: Wir Evangelisten genau schon Wusserwanie, Svaraku, Jadwigu Malinkoe, Ses Lepohorn. Anitko, mame Gratulatia.
1: Przyjemne zboże.
0: A jako prynie winujemy so gratulantam z Nowej Wieski. Piatk, druhého Wienoca, wospieczy Peter Schautz, swoje 40. A czera na Dniu Niemskiej Jednoty Tomaszicka, swoje 40. narodniny. Wiesna zromadność z Nowej Wieski a wokolnych so przyje narodninarjomaj krutu strowotu a Boże żonowanie. Respektivně Vokovo Pančic směrchu za švěty džin cí narodnina Ký započejo Punželu 28. septembra. To osvědčí Maria Čornakova je 1.7. Pjatk 2. Vinoca měješe Diana Paulikova je 9.30. narodnina a dženca svědčí Voša Rábec padencovu líčbu jenice je 7.7. Domovinská skupina Pančice Kuko přeje narodninakam všetko dobré, vo sebe strovotu a vo sobinské dereneče. A ižo posledná gratulácia dženca je za Kristínu Mietašovu. Jej kecia 70. narodninám, kotrž svečeše v útoru dňa 29. septembra. Narodninoce přeja šo najlepše za dalšie leta. Zoby při krutej strovoče všetko užívač mu až to ješ rade činí. Veselo a spokojnosť nech ju stajne převodža. Bože žonovanie a veselo ku svojbe to přeja jej z celé útroby. Manželský Jan, syn Tomáš s Aniou, Džouka Klaudia s Romanom a vo sebie ľubenúčky Štefani, Jakob, Franciska a Josefine. Kýž vesela so, přeco zaso přes spiu vo tých vôky abo přes samoplečené čopve nohajce. A necko zaspiva Kristine Mietašovej jeje Džouka Klaudia spiu, kýž je národninaka sama spísava. Miele vesela, leče si vylúbiť.

je krótko do napoje dne a to bier naša honio sámske vúsovanie dženca štvrtého vínoca. Tu přizamknie so delňo sámske program redakcie RBB Skočebusa. Sámske rozvoz z Budešina so júce ráno péčich zaso přizeví. Ja som Matej Cíš a přeju vám všim Janu Nedželu.

0: RBB. Serbski program.
1: Vítam vás vši rádia. Hojo, Diana Šicová za vás vši mikrofónie. Nažijam se, až z čo corešne žijen nímskeje jadnoty poritne poževali. Serbski nežecký program v rádiu Ninto pokšacujo ze svojim dolnoserbským poželom z RBB studia v Chožebozu. Naše témy sú žinca sledujúce. My gledame sledk na dva termína. Larisa Kabescholz jo za nás ve podstupimie bola, tam dajo vet zachadnie nežele ústajencu nadzasnego serbskego umiostva. Dolnoserbský kolektív Vakuum okovo helle stoletscic a Lipscheinský kolektív Nuhe serbske umiostvo NSK Lipsk zviežo te serbske tradície umiostský úraz a nadzasne témy. A pönns my z vami v Rubinje byli ten tyžin z Hjodu. V tamnej starej šuli sme pokazali náš lešojský film ze serbskeho televízijného magazína Vúžica. Moc drastvy. Vo zacuše sebie serbsku drastvu oblac, vo modernej a vo autentiskej drastvie sme v Rubinje s vami diskutirovali a Julia Hrišina jo tu diskusiu s mikrofónom zapopadnula. Ten týždeň stvrtk jo byl prietno oktober a ten dátum jo venované muzice. To jo přeci ten svetový žen muziky. Svežin uvované vod UNESCO. Ale gaž vám ten dátum

0: RBB Serbski program.
1: Zamožba za serbski lud informirujo vo spěchovanských pšospo zapšiduce lieto. V okresu sprivia Nisa smiešo zase vodu plumpaš a z obchada dajo to a druge připovieže, što svyše šo ninto v našich aktuálnych povestčach. Koinz September, jo byl koinz za zapodaše projektových pšospo pla zamožby za serbski lud zapšiduce lieto. Prädne Pschäglet Zawoschbe. Za Projekte, kotterisch potreba jo nischa ako 6000 Euro, jo jaden apisch jasse Pschospo deuschwo. Jużo asch do końca Julia su deali Pschospe za leto sedem adwajascha ze spechowainskeju sumu z uscheju pieniezneju potrebu, to groni za wc ako 6000 Euro pschetlajasch. Tam jo Zawoschba sedem apisch jasse Pschospo dostawa. Dokromady předláže s takým zastojnstvoju 100 a vysom pšospu vo spěchovanie. Mjaze nimi jo viele znatých pšospu, ako umiovské navedovanie koru a rejovajnských kubku, festivale, přigotovanie drastvu abo digitálne projekte. Zavožba poveže jo, až zapodane pšospe přesegajú předvížone etá. Nento přepytujú, lec projekte vodpovedujú spěchovajnským zamieram zavožby. Na zakváže porucenio je pšírade rozsužio zavožbova rada koinc novembra vo spěchovaniu projektu. A dalšne frist jose skoinco se zachopienkom oktobera. Vodnienta smiešo v okresu sprivia Nisa zase vodu plumpaš. Z vodu kotereš beže arbo su nad zemi. To jo bylo zakazane vod augusta sem. Až okres jo ten zakaz ninto zase vod porau, zalaže na tom až jose v augustče a september je dost šnajšpo. A teke na zimske vedro tyjo vodové situácii u nas. Veto jo stav vode nadali nízky a prognoze pokazujú až 9. oktober je skeri šopvobyš. Uvíše spadku pak hešči neovet vížeš. Togot lapšose okres, aby lúže nadali žarili z vodu. Vöda snaž zase bieže u nás pla obchada se voto teke procujú na nemeni ve grotku. Wird Sriode až do maja přiducego leta budu při krezovem obchaže ve novem kvartírie Barvario mjaze starým mestom a sprevi donatvaríš stvrtu drogu. Tu Sriodu oficiálne vytvoriu tvarnisčo. Teke zastaranje z milinu a šopvotu a nové převody za vodu sú žil projekta. Přechodniki, parkovajnske miestna a latarne deje teke pšiš a aby to zvonožili, zastajajú přechodnik a drogu za kolasovariu. V Pícňu upada tuchelu cestče to svetvo při drogach. Vesebnie potrefione sú latarne na lutarskem namiestče, na cvonovej droze a dalšnych podlajnských drogach. Tvarský amt jo informirované a fachová firma tu vec južo obšieva. Veto neo vedvížeš ga bužo problém vedporane. Přícuna jo, groni Pícaňský amt, až obmiera reparatúru jo obšiona. Mesto Lubin podpěruje obydlarje, aby mogali vytporaš suche list na zjavných chodnikách. Za to stajajú 8 listových kontejnerov ve mestčanských žielach. Centrálne miestno za přiuzeše lista joteke při tvarskom dvorje při Borglinie. Ale gledajšose, do tých kontejnerov smejo jano list vod zjavných chodnikov a drogu, vo list vod privátnych gruntov muse Lubinske se sami staraš.
0: RBB. Serbský program. S nami dospedobnega dňa.

0: Moderne umjostwo, to wodujo tekest worjone wet serskije roki. Nevece znata mja se přitomnostnymi umjocami jordreje helas do letztzic z Choszebusa. Wona pak nio jadnučka. Jeje tvorbe a dalčne su tuche luvižeš ve podstupimje. Kak jo było to wetworjenje teje ustajence, a co wetzakujo zajmce, jo se Larisa Kabischholz za nas ogledała.
1: Nacesn serbske umjostwo stoi Tuchelubs Regie w Ustajence z modernem umjostwom w Kunsthaus Potsdam. Tu Ustajencu su slednu nježelu wetwereli. Publikum na miestnie ja se rozgledował szpu. Violinowa muzyka ja przewyżowała to wetworjenie. Tam w Podstupimie wisi twerbe umjocowko kolektiva Vakuum a kupki NSK Lipsk, neue sorbische Kunst. Kolektiv Vakuum stoi za serbsku subkulturu. NSK Lipsk ma svoje korjenje w svovjenskim umjostwie. Na miestnie jo teke była Hela Stolicic.
2: So, ja bitte tak opisowała, aż mamy ho tak wiele umiejstwo, aż możemy tak wiele prostszene materiale widzisz, a ja by groniła, aż to ja taki do kaleidoskopa gledasz, a możesz tak wiele facety widzisz, jak my, jako umiejstwoki widzimy nasz serbski obswiet.
1: Ale to nie jest szykno, co Szwedzaka ja oglądają. Takie show, jak Tomu słyszała. Ja, Groniwo Tamko, kennst Teke Jotzwang Kollektiva Vakuum.
3: Schinsame Mame Drag Show wird Angel van Hell, aber Jangel van Hell, Sanasch. A Jaden Set wird Shannon Soundquist, a Paul Geig Erzähler.
1: Serbska Drag Queen Jangel van Hell, Jose Narajewa, wirs Lepem. Serbskuret, nie umie jo, jo pak w morich letach, wetros war ze serbskej kulturu, teke wis lepeinskim folklornem ensemblu. Jangel używa serbske drastwine żele za swoju drag show, żoż grajo z explicitneju żenske ceju traditionelneju drastwu. Mischne Kritize, Snapschischivnio.
4: Also ich glaube, junge Leute haben auf jeden Fall Bock. Man müsste von der älteren Generation so ein bisschen einfach mal machen lassen dürfen. Man auch anfängt, einzelne Trachtenelemente zu tragen und nicht mehr die komplette Tracht tragen kann, weil das ist nicht alltagstauglich, das kann sich keiner antun. Dass man sowas so ein bisschen mal vielleicht die Augen zumacht und nicht hinguckt, wenn man was dagegen hat und die Jugend einfach mal machen lässt, damit es weiter bestehen bleibt. Weil ich finde es irgendwie schade, dass es dann dementsprechend aussterben würde, wenn die jungen Leute keinen Bock haben, mehr in Volltracht rumzulaufen, aber halt gerne nochmal so ein Schleifchen irgendwie tragen würden, wird es viel eher nochmal alltag mit im Leben sein, das finde ich schön.
1: Se serbske judrastu Jangel van Hell vigi möžnost serbsku kulturu integrirovaš do šetnego dnja. Luka Lietko wird kollektiva Vakuum se mysli až serbske vlive su vjeleraki a šuži namakaš. Tekke für Ustajinsu.
5: Ja, so wie schon, wir mit der Drastwe wiesisch, als nach ja schon reite waren ja tag dali a Toyota gewiesisch, alle ja muslimse tenserski vlio ja as smserske luge, aber gotu ja me umerst war. A system jotam šuži zavisjen serbski vljote cevo samo rozmijucu.
1: Serbske luže su stvrli tu ustajincu, ale gronito až jano serbske luže megu rozmiješ a pežvaš serbske umjostvo, hela groni na kateru celovu kupku v nase nažeja.
2: Ja by se vjaseliva, gaž luže mežo huž pšiš, kateriš ma neco z serbskim suniš, a teke luže, kateriš so zate jo neco novigo, dokulaš luže mežo ho tak vjele teke vižeš a uknuš máme také má v rožku, že můžeš věci cítáš a blázováš. A je by gronivá, až já ho za všechny lůže něco vedla.
1: Gestří mégu věle výžeš v ústajince. To gramá du tří a píš zase tvrbou. Všechno jo pedla. Fotografie, keramiky, instalácie s materiálami, akvadrévo, metal, plastika, papa abo textílie. Kúšta tvrba jo jadnorázna a přepšase jak přemyslenio ju v identitu, rec, kujenis a tovarišnostnú zmienu. Tým zviezu jo ta ústajenca tradicionálne serbske elemente s aktuálnymi témami. Ogledarka Mira Dubjanoc myslí se, to je velkým vážně za mladých Serbů.
6: Přece já se lím, když můžeme nic jenom naše tradice oplevaš, ale také něco nového, kulního ho napěráš.
1: Ta nová perspektiva Serbů také zajímuje ogledarku Margaret Reichovu. Vena nie je Serboka, ale věselí se mladé Serby a Serboky spoznáš.
7: Die jungen Menschen, die hier sind, interessieren mich sehr und ich weiß ganz wenig über Sorben und sorbische Kultur und ich weiß aber eine Menge über Kunst und da dachte ich, das ist ein guter Anlass, um über diesen besonderen Aspekt der Kunst, nämlich den sorbischen Aspekt, etwas zu lernen.
1: Kuste Serb a kuste Serboka satzu was serbsku identitu na zwei vesibne part. Toteke proschi sa modechluji a mezor twerbe v ustajense sam interpretiro wasch. Sa tamko Sostwo, ja jasne.
3: Mein Mama Spaß, mein Mama Lust, mein Mama Dobrat, Sas Gromage, Serska Svet, Jo Wetzinjone, Sa Schückne. Aber wir müssen mit der Chance Ujewasch.
1: Tot zur Ujewasch, Chancenjento, as Hebje tu Ustajen zu Ogledasch, mag Luku. Hüschti, as da Wessemeg und November, Möschascher Hüsch, da Kunsthaus Potsdam, Vedrose Ulanenweg Schewisch. Deutschen Informationen namaka Joscha we internetsche pöt gesellschaft-kultur-geschichte.de.
0: Pscheresk temo namestnje we podstupimje jo veliki. Ogledarjam jo se na vodvojenju umioskie ustajense we kunsthaus vodvrštjivo diskusija koo okovo obhradanja ze serskimi drastvami a temami ako queerness. Ustajenca Johyšči ašto vesemego novembra vecinjona přiduce stvrt bužo namestnje vjaco sedemich performance ze zukami a štuckami k temje zwischen Untermüpf und Aufstand, literarische Bekenntnisse zum Sorbentum, s Robertum Miesnerum a Underwater Agents.